0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.

0: uplynulých minútach vás zabávala legendárna dvojica Milan Lasica a Julius Satinský. Počuli ste koncert pre bubon a sekeru. Milí poslucháči, dúfam, že ste sa aj počas dnešného vysielania nielen poučili, ale aj pobavili. Teraz sa už musíme rozlúčiť. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté, vedúcou výroby bola Erika Giemešová. A ja, Zenta Dožová, vám ďakujem za pozornosť a teším sa zasa na stretnutie s vami. Do počutia. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák
1: nemzetiségi. Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.